jedna pesen. A toľkova mnogo spomení. Ľubimite ti pesni od 90. samo po Energy. Cinderella cut it up one time.